0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslechněte, vy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte?
2: Jo.
1: Tedy jak sázíte? Aha. Jistě máte na to svou určitou metodu,
2: no, ne? No to dá rozum, metodu, to mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam bychom dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
1: Helejte, já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám zdálo. Je jo. To pravda?
2: Jo, ale musí se opatrně, víte?
1: Jo, jo.
2: Tak jako, helejte, tudle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
1: Jo.
2: Srážky, jo?
1: Ano, ano.
2: Tak jsem vsadil horskou službu.
1: Jo,
2: no jo, ale nevyšla, poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
1: Podívejme, no a jak to děláte jinak podle snu?
2: No tak koukněte. Posaďte se u nás.
1: Přijměte místo. No, no,
2: tak koukněte. Tak když se vám třeba zdá, že chodíte po sídlišti, jo?
1: Jo, jo, jo.
2: Tak to je 2,40.
1: Aha.
2: Turistika.
1: Aha.
2: Nebo 4,30. To jsou skoky do vody.
1: Aha. Já si to, když dovolíte, poznamenám, jo?
2: Prosím.
1: Tak podívejte. Mně se třeba zdálo, že podávám zlepšovací návrh.
2: Aha. Tak to je česká házena.
1: Čili 40, jo? No. Fajn. Nebo mám jít na schůzi.
2: Tak to je spirální.
1: Stojím frontu na brambory.
2: Košíková.
1: Kluk dostal 5 z počtu.
2: To je základní tělesná výchova. A nebo helejte, zdá se vám o ženě a odchýni, jo?
1: Jo, jo, jo, jo.
2: Tak to jsou saně.
1: Podívejte se,
2: no.
1: Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
2: Aha, tak to je 11. Judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátké vzdálenosti.
1: Aha, jo, jo, jo, jo. No, pohlíte.
2: A nahledím.
1: No, tam. Nebo co, když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu?
2: Aha, tak to je plachtění. No. A když vám na něco přijdou, parašutismus.
1: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
2: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože dneška nevím, co to je.
1: No to je ohromná metoda. Tak takhle byste vyhrál. Teď 40 000.
2: Ježišmarja, jaké 40 000, pane? To jsem se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
1: Co?
2: No.
1: 40 korun?
2: No jo.
1: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
2: No pravda.
1: Sakra. Ale metodu máte na 40 000, tedy nejmí.
2: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To nebyl šťastný nápad. Takovýhle nástroj. Do tramvaje jsem se s tím nevešel. Do autobusu jsem nastoupil předníma dveřma, takže autobusák mě vyzval a musel jsem zase vystoupit. Respektive autobus opustit. Navíc venku je příšerný liák.
2: Je dobrý večer, já jsem moc ráda, že jste přišel.
1: No.
2: Mohu vám s tím pomoci?
1: Já taky, Marie. Dobrý večer, děkuju. Kdybyste tam nahoru, prosím vás, někam umístila ten stojan. To je důležité, tam jsou noty. A mě pomohla do ringu. Jste to tak nezvíhla. Děkuju. Liák, příšerná věc. Ano, já to jsem teda nečekal. A víc ta váha. Tady dole, vidíte to tam? Tam by měla být někde vasakapka. Teče to? Ono to nevypadá esteticky. Aby jsme se nedeškali, já to vyliju celý, co? Cože?
2: Chápu, že venku prší, ale proč sem tu tubu vlečete?
1: Proč? Já tady mám koncert. S orchestrem, prosím. Dirigentem.
2: To je úžasné, já jsem vůbec netušila, že vy umíte hrát na tubu. Ale to musí být hrozně těžký nástroj, ne?
1: No, těžký nástroj to je. To se v zásadě dá říct. A čím díl ho nesete, tím je těžší. A víc, když ještě zvenku prší do toho, jeden kubik vody, teda decimetr, to je jedno kilo. Ono to takhle nabývá, za chvíli má ta tuba metrák.
2: Já myslím, jestli je těžké na tubu hrát.
1: Já nevím, já jsem to ještě neskoušel.
2: Ale říkal jste před chvílí, že tady máte koncert, tak snad na to musíte umět, ne?
1: No, moment, koncert tu mám. Ale já jsem to ještě nikdy neskoušel, takže nevím, no třeba není umím hrát.
2: Jo, tak.
1: Třeba trochu, jo, trochu, ne, ale...
2: Jo, mě to jasný. Vy to budete hrát na playback, že jo? Jinak byste tak klidný...
1: No, ne, ne, moment, playback ne, já playback nesnáším, na playback jsem alergický, navíc je tady živé publiku, takže hraju živě, aby umělecký dojem byl maximální.
2: Tohle je ovšem odvaha, jenže já jsem se těšila, že si s vámi zaspívám.
1: Ale já mám něco daleko lepšího, podívejte se, co to je?
2: Harfa.
1: Jak se to jmenuje? Co? Harfa.
2: Co má být docela hezká dekorace pro váš koncert.
1: Opak je pravdou, na tu harfu totiž, Marie, budete hrát vy.
2: No to ne.
1: Ale budete,
2: já no jsem to na to když... nikdy nehrál, prosím vás, nikdy. Já na to neumím hrát.
1: Ale no když jsem to řekl, tak je to rozhodnuté. Co? Vy jste na harfu ještě nikdy nehrála, já jsem nehrál na tubu. Těžký rozhodnout, kdo z nás dvou je na tom líp. V každém případě to chce odvahu. Sedněte si za harfu. Malá instruktář, nic na tom není. Elegance je základ harfové hry. Já na vás tu harfu navalím. Tady máte sadu pedálu. Je to prakticky jako v autě, jenže je to skuplovaný, zdvojený. Pedál, plyn, brzda, spojka, akcelerátor a posilovač. Důležitá je technika. Tady jde o to, aby ten prstoklad byl elegantní. Takhle. Tak. Jako když někoho šacujete.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Ahoj Milane, já jsem ti chtěl říct, že ty mě možná neznáš, ale potkávali jsme se jeden čas, hodně často, ale já jsem se k tobě nemohl přiblížit a řeknu ti proč. Znáš Dolní Bečvu? Když půjdeš takhle přes louku, přes potok, tak to je kilák. Samozřejmě po silnici to jsou 3 kiláky. Tam jsem já vyrůstal jako malý kluk a když mě bylo 8, to by byly 3 tenkrát. Tak mě máma řekla, že Peťo, tvůj tatínek existuje, ale on neví, že ty jsi. A dokonce je blízko tady ve Viganticích. Jo, a jenomže on už má chlapečka, 4letýho, Milana, Renatku starší a já jsem říkal, mámo, já to nechci vědět, podívej se, když on tady není, já si půjdu dál. Já jsem totiž hrál fotbal, víš, za Rožno, jsem přestoupil z Dolní Bečvy potom. A když jsem měl jednou z tréninku, tak mě to nedalo a tak jsem se jel podívat ten potěr do těch Vigantic, čověče, a já jsem udělal takovýho prdělu, černýho kluka jako já, jo. A teď jsem viděl sám sebe, jo, protože jsi měl takový ten zvláštní drive na branku. Já jsem vždycky hrál teda záložníka v Rožnově, já jsem byl takový výrazný týpek, takový typ Pavlíka Nedvědovic. Ale měli jsme společně ten drive a já jsem se vrátil do Rožnova druhý den a říkám, jděte se podívat na toho kuka, tam do toho prcka, do těch Vigantic, jo. A oni, vlastně tě Vigantice, pak tam jeli a ty jsi měl první velký přestup, to ti bylo 9. Jsem rád, že jsem v tom měl prsty. Pak jsem já postoupil do Ostravy, jsem hrál za Baník, jenomže jsem na tréninky moc nechodil, protože jsem jezdil se dívat na tebe, tě sledovat. A domluvil jsem s tím vedením, pojďte se podívat na jednoho kluka. Do Rožnova, je to šikovný kluk. Tenkrát jako oni přijeli, protože já jsem byl ten výrazný aj v tom Baníku. Jenomže čověče, ty jsi tam zrovna, to jste hráli se Zubřím, čověče, a tebe nějak v 15. minutě vyloučili za červenou, ty si Pavlíka Hrdličku nějak prostě skolil, jo. A oni říkali, tak toho kluka teda nechceme, jo. A já jsem říkal, dejte mu čas tomu klukovi, jo. A byl jsi v Baníku. A já jsem samozřejmě jako ušel dolů, protože jsem na ty tréninky moc nechodil, já jsem pendloval mezi Ostravou a tvýma tréninkama. Taky hodně benzínu jsem projezdil a proto to neříkám, jako jo, že jako to seš můj brácha. I když třeba moje situace finanční teďka není jako tvoje. A já jsem jako třeba jako na ten fotbal už kašlal kvůli tobě, ale ty seš tam, kde seš, a já jsem tě už pak nechal jít vlastní cestou. Jenomže potom se staly nějaký jako ty povodně a barák nám to jako vyspláchlo, jo, a teďka ta koruna v kapse není, viď? A chci ti říct jednu věc, že člověk je jednou nahoře, jednou dole a co je moje, to je tvoje. A já tím nic nechci říct, ty se rozhodni sám, jestli uděláš stejný gesto.
2: Chtěl byste se obejmout se svým...
1: Já myslím, že Milan by chtěl.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Šel na čáře v pásmu, ne? S Britou. To je můj německý ovčák, čistokrevný. A jednou vidím, že Brita větří, jo. Tak jsem jí pustil na dlouhou. Už jí ta hnala, kdy byla asi po 5 kilometrech. Už na takovou paseku, takový divný místo to bylo, jo. Tak jsem se prostě tak nenápadně periferně rozhlídl. A jenom vidím, že tamhle periferně se někomu blízká křoví hodinky. Taky, že jo, už je chlapík, narušitel hranic. Takovej, co nemá zrovna co ztratit, tohle, co tě odpráskne ani cvaj. Brita ho viděla, nebo začala vyštěkávat. Uši. Ty vole. Jsem měl škorpíka, jo, ale než jsem mu začal vytáhnout škorpíka a varovat to, tak chlapík byl rychlejší, viď. Brita to dostala.
2: Co ten chlápek?
1: Čistý průstřel. Tady. Kdybych měl G8, jo, tak nemá hlavu. Že to nefasuji. Ty mě znáš, brácha, ne? Že mě něco tak nerozhodí, ale... Tenkrát jsem kluci brčel jak malý kluk. Normálně jsem držel Britu v náručí a normálně jsem regulárně brčel. Se to nestydím za to. Oši, a najednou nade mnou vrtulník, ne? Vidíme kde dolů a z něho běží ke mně, oši, velitel západního okruhu, plukovník Sochor. A hnedka na mě. Ale co tady blbneš? Jsi celý, úplně vytěšený. Co nic neříkal, já jsem byl z toho z Brity. Pak uviděl Britu, má nejradši Britu a mě, jo. Ten tak mezi zubama řekl, která svině. Ty vole, do toho začal ten narušitel, vole, mekotat, vole, že můj pes ho napadl, ty vole, a že se jenom bránil. Ty vole, hoši, v tom, vole, jsem já chytil nerva. Normálně jsem ještě v klidu položil Britu na zem a napálil jsem mu mezi oči, vole, paragánskou padinu. Máš úder, který je zakončený vrtem, rozumíš? A 50 se mu tomu říká padina, protože to máš 50-50. Buď, vole, buď lehneš nebo vůbec, vole. On se nezvedneš už.
2: Počkej, brácha, když jsi říkal, že už byl mrtvý, ne?
1: Že ty jsi říct jako brácha, že kecám, jo?
2: Tak já nevím, tak ty jsi říkal, že prostě...
1: Když hůj, ne? Jsem... Když tady povídám o svý Britě, už vám nic neřeknu, vole. To je vojenský tajemství.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezky by se nebo vážení, ale milí přátelé, my to neumíme žádnou řeč, tak co bychom se jezdili strápňovat někam do ciziny. Když v naší domovině máme to tolik krásy. V Čechách, na Moravě i nakonec i v tom odtrženém Slovensku. Můžete zažít tolik šoku, tolik příhod a tolik vlastně pořád jenom ty Tak naž bychom se za dobrodružstvem vláčeli někam do ciziny. Je, když si to vemte, že slovenský Tatry vám na hradě Alpy, Lipno vám na hradě Atlantik a Berunka vám na hradě Frankfurtovku. Je, já jsem si ku příkladu nedávno vyjel za Prahu na Vltavu. No tam byla tak strašně studená voda. No já jsem z toho měl úplně šošo. No vlez jsem do té studené vody jako chlap. Vyjel se sem jako ženská. Úplně jako ženská. Jenom mi tady nahoře chyběly takový ty, jak ono se to slušně řekne. Takový ty pitlíky tady. No já stejně nevím, na co to ty ženský živě, že jo. Nevidí to, neslyší to. Chodit se potom nedá. A jak jsem si tady všiml, ani tleska to neumí. Kdyby v tom ty ženský mohli aspoň něco nosit, zrcátko nebo kudzenku, aby se nemuseli vláčet s kabelkou, že? No tak vám byste tam toho samozřejmě vešlo víc, jo? To vám nikdo nebere. Abych se vrátil studený do Vltavy. No. Vylezla jsem s tím vlastně, co to plácám. Ono bylo hezky sluníčko a za chvilku jsem rozmrzl. No, můžete takovýhle zážitek zažít někde v té teplém Jadranu? No těžko. A nebo jsem nedávno šel zase takhle po Pohaný. To by se nevěřili. Dva dny jsem šel a pořád je jenom rovina. Je jenom rovina. A až potom jsem prošel za takovým lesem, najednou koukám, kde se vzala, tu se vzala zase rovina. Pořád je jenom rovina. No a potom jsem tady u Úblanska přešel pár kopečků a narazil jsem na něco strašného. Představte si, že nějaký idiot tam vykopal a ukrutnou díru. No to byla díra jako ukrutná díra. Strašná. No to kdyby tam někdo spát, třeba nějaká stará babička. Nebo slepec třeba. Nebo se zemá. Představte si, že oni to ty díře ještě dali mé jméno. Mé jméno je se to nějaká macecha nebo maciucha, no to tak nějak prostě, no. A vodili si k ní ještě tu turisty. No, průvodkyně se vychloubala, že už do ní skočil D99 sebevrahu. A že teď netrpělivě čekají na toho svýho jubilanta. A když říkala jubilanta, tak významně na mě koukala se. Že bych tam snad skočil já, ne, nebo co? No, no vypadám na to, že bych skákal do nějaký djoury, ne. I když na jednu stranu důvody papární bych měl. Mně se po poslední dobou vůbec nic nedaří. Moje dospělí děti mě mlátí. Moje starý rodiče mě to taky ještě pořád. Mama manželka se zase mlátit nenechá. A v tom sadom masosalonu za ty peníze, co jim dávám, mě zase mlátí málo. A navíc mě babi nechce vzít do český televize jako hlasatele. No ale opravdu zážitek jsem zažil ve Vysokých Tatrách. Oni teda říkali, že tam nechodím, že bych mohl někam spadnout, to já se nebojím, tak jsem tam vylez. A šel jsem po tom chodníčku už mezi těma skálama. A najednou vám koukám, za kamenem leží pes. A sviští. Ale jako si sirena. No a koukám za druhým kamenem druhé a taky sviští. No co oni ty Slováci už neudělají pro to, aby ty turisty dokopali do těch, ale jak se jim povedlo ty psi tohleto naučit? Byla to bomba. No ale nicméně, jak popovídám, nejlepší je u nás v naší domovině. Já si třeba nejvíc zařádím na svý hroudě. Ne na svý manželce, to ne. Ne, myslím na tý rodný hroudě, ta tady do doma. No právě, o tom to je. Nashledanou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

tohle to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to, myslím, vojenský prostor, jmenovalo se to údolíčko Jordán. Ta scéna byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílej, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužskej neobejde. Když říkám podblíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapečka, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, aby mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil a jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny. My jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme prali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou. Ona porád naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám 2 diverzanty. A taky je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polospašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají, ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. A to já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný, je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád, vlevo jedno poschodí kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýchhle fošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachyň a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovýhle řeznické vazba Znamínko a pan mi takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk, taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál Práče, k té krávě, trošku ji rozvsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já vám, já špatně slyším. Pane vizere, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám, kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Když ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozsteklíte. Já to i přece, on pá, četří scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počkatanej barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávou ausgerechnet já, a on povídá, čeci scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot,
ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolí troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malej mastnej flek a z ty krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pám skutečně, já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídat se takový náš vtipálek, on vždycky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec, já pám nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli, tak on se ještě zastavil a povídá, pane znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kůň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhat, když by mě narazila na tuhle tu stěnu, protože to neplatí. A vompa, nechte mě mladej domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. On pán, v tom případě ji bereme za rohy a skroutíme jí hlavu některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svalý z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pán, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku ji na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčejc ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, v nejhorší tohle, já jsem si zaspal uši, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řídí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky, a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten kachyňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zblet ještě víc a povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně začalo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, no prdele, kvůli tomuhle, já jsem študoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady... Já pám, ale radit jste uměl, víte? On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal snad šedej zákal. Pane Menšíku, nemáte pocit, že prší? Já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Kráva to rvala, prostě tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to, a pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva v kurníku. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já pán, to je ze mě strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku. Co mám dělat? On pá, představte si, pane znamínko, že s touhletou sebrankou mám zítra osvobozovat dukelský průsmík. No, teď každá rada byla drahá. Teď už nikdo neradil, každý tam stál, jako že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten kachyňa povídá, podívejte se. My nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane znamínko, my to uděláme jinak. Z ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná. Já už mohl být 3x probodený.
menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už dadálky prostě, sako, čepici, všecko, ty sunky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, poblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutej v zemi jako skála. Hra svalů, slunce se odráželo v týho bejčí ší a já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladý, nechte si to. Já už tam jel tři krávy a hlavně si jste je zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžela, to už ji vůbec nemuseli rozteklovávat, to už museli chlácholit. Ty krávě, když slibovali, se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám, na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo. On tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to. Já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznický asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat? Stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film. O slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapá k němu přišel a povídá, sudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdíl, menší, ať ho zastavuje ta kráva.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řekněte radši tadyhle pánovi, Vlasko Básničku, o tom veselým barevným ptáčkovi, no, pokloň se pěkně a začni, no.
2: My jsme ještě neližovali.
1: No, to budete, teď řekněte hezky tu básničku, že jo?
3: No, tak co?
1: No, ne? No, když mu řeknete tu básničku, tak on vám možná dá některýho toho hezkýho veselýho tadyhle barevného ptáčka v té
4: knížce. Co nemám na rozdávání, to je na prodej.
1: Na prodej, to no.
5: Na prodej ty. Všechny?
4: Všechny.
1: Jo, a prosím vás pěkně, kolik by stála třeba tahle klícka, jo?
4: Jo, myslíte tuhletu, jo?
1: Tuhle, tu malou.
4: 550.
6: Za Krista, pane,
1: 550 a takhle malá?
4: Ježišmarja. To je umění, paní.
2: Kdyby se hejbal. A mělo se, kdyby se hejbal.
7: Pána, tohle, když je umění, tak to já mám pana Orleánska.
1: Ale prosím tě, hledu, vždy tohle to je nějaký hadříček, noční košile, nějaký drátu.
4: Pak se platí nápad, takže vás se to napadne.
1: Nemáte pocit, že
4: to je trošku drátu. To jsou jako, no, proč by to nový obrázek? Každý obrázek, v podstatě, každý obrázek je drahý teda.
6: Obrázek je tamhle ten, jak jsou tam za zobíky, takhle ty dva s těma růžičkama.
4: 850.
1: Ježišmarja, já to ty máš, jo? To snad není možný.
4: Jasně, ale prosím vás, zase člověk musí vrát nějak z dálky, v klidu, že prosím vás, v pohodě. Se to koukáte, díváte se, třeba u toho kámu, že nebo třeba do kuček, to je požitek, ale prosím vás, to je požitek prostě pro toho člověka, no opravdu vážně.
1: Co jsem si koupila,
4: to je exotický ptáček, mě jen tak asi, ale prosím vás, asi vůbec o tom sama nebudu bavit, o tomhle
1: tomhle.
4: Dobře, ale v kleci ten skřivánek, opravdu vážně, ale to, prosím vás, vy tomu nerozumíte, tomu rozumím já, vy prostě co dělám, co to dělám, ne?
1: Počkejte, my tomu taky snad rozumíme,
6: ne? Ne, protože se na to dívá.
4: Snad rozumíte, já se tomu rozumím líp, ne?
1: No dobře, no a taky se
4: na to dívá. A to se koukat s odstupem, jak se říká, když teda,
1: pak to budu odstoupit, se bavit, no.
4: Sklidně, v klidu, když člověk sedí, že jak... A ty obrátce musí je vnímat, ještě, prostě v pohodě krásně.
1: Stejně nic nekoupíme, pojďte půjčit.
4: Tak tam nic neprodává, víte, no.
1: Pojďte,
4: že chci další.
1: Ne, já si myslím, že mistr má pravdu, bude z dálky, je to úplně jiný.
6: Takhle ta se mě zdá nějaká poškozená drobka.
4: Cože, proč jako poškozená, co to blábolí?
6: Takhle to má nějakou...
4: Než tady to umažete, nemá zmák smyslu.
6: Co by pomazali, co se koupali.
4: No to vydrží věky, tohle to viděl jste, ty přesuny v kufru,
7: všechno. Co byste chtěl za takovou poškozenou?
2: Mami, pojď už vem.
4: To nevím kolik, no.
7: Stovku.
4: Za kolik?
2: No
4: za stovku.
7: Za stovku?
4: Jo, padá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Teď tady máme Terezku dobrovolnou. Málo kdo ji možná poznal. Pod silnou vrstvou líčidla se skrývá mist Česká republika. Terezka dobrovolná. Ahoj, Teresko. Ahoj. No a tady můj starý kamarád, jak bych to řekl nejlépe, starší, mladší spolužák, že?
2: Ano.
1: Jsi starší, pane, jsi nedávno oslavil 50 let našeho ústavu i svými 50. Ano, já mu má, přátel, 50 let a Jirka to celý vyštudoval.
3: Korepetent.
1: No, já jsem hrozně rád, že jsi přišel. Nazdar.
3: Jsem myslel, že to bude delší, tak nazdar.
1: Bylo to krátké, bylo to nazdar. Jirka, prečkej, nejde, nebyl. To byl žart, prosím. To byl žart.
3: Nazdar.
1: Já, člověče, jezdím na tvoji občanku. No, že by si nás tak pletli. Přece jenom jsem hubenější. A kolik vlasů ti zůstal z těch dob, kdy jsi studoval, člověče, chlapče? Ty fakt jsi zachovališ, než jsi byl. Ale představte si, já jsem jednou jel na Slovensko jeho občanku, bo já jsem si zapomněl občanku u nás.
3: Ne, to bylo takhle, my jsme hráli na zájezdě v Piešťanech a tam jsi mi nechal na hotelu. A nevěděl jsem o tom. A Bolek tam přijel a pokračuj ty jsi tam přijel na zájezd.
1: To přijel já.
3: Oni říkali, znáte pana Bartošku?
1: Já říkám, ne. Že jsem nevěděl, co si zase napáchal, rozumíš, říkám, pro jistotu ne, no tak mu vraťte tady tu občanku, a říkám, samozřejmě jedu do vlasti, já se za ním zastavím. Tak jsem z toho Slovenska tu občanku přivezl, ale potom byly různé okolnosti, já jsem byl někde na hotelu zase, naopak v Praze, jeho občanku jsem nechal u sebe doma, moji občanku jsem se já nechal na hotelu v Praze a teď hledám pas, až musím jít večer hrát poslední leč s Pecou, musím jít hrát na Slovensko, rozumíš? Dobré, ty se, my tam hráváme každý měsíc na Slovensku.
3: S studiu.
1: A najednou prostě nemám ani svoji občanku a nemám ani svůj pas, tak si říkám, co teď? No tak má Barťák tady v občanku, zkusíme to na Barťáka. Tu občanku jsem si dal do kapsy a jedu a řídím a vedle mě Peca, jo, já jsme hráli poslední leč, za mnou dvojčata, to jsou dvě stejné holky dvojčata, víš? Tady s náma hrajou v jednom představení poslední leč, no a jedeme, no a teď zastavíme. A tentokrát po mně chtěl občanku. Prostě obyčejně, Teresko, po mně ani občanku na hranici nechtějí, pojď, já jsem dost známý, víš? Mě znají celníci, jo? Teresko. No a teď, a on se podíval na tebe, že na tu občanku, na tu tvoji fotku, podíval se na mě a říká, jděte. Moravan, tak jsem projel. Potom po druhý jedu a on tam byl sám a já už jsem měl svoji občanku a říkám, dobrý den. Prosím vás, minule. On říká, no minule. Vy jste si všiml? A on říká, no všiml jsem si, Moravan. No všiml jsem si, no. Vy jste měl pana Bartošky v občanku. Říkám, no jo, to jsem měl, prostě nereagoval. On říkal, no tak nereagoval. Já jsem si myslel, že jsou to nějaký ty vaše skryté kamery. Tak jsem ze sebe nechtěl dělat hňupa. Já jezdím na Bartošku.

0: tady příhodu, protože jsme tady kvůli těm příhodám, co lidi píšou, co prožili jejich přátelé. Píše mě tady taková příhoda z Ostravy. Hladislav Jílek, Ostrava. A kolega B, inženýr B, on byl na kota. On byl na korunku. A on někdyž do kantiny, tak on králičí maso. A ve středu třeba kuře, a jinak pořád králičí maso. Neviděli, co jí doma. Na co šetří? Inženýr B. Tak oni, samozřejmě, tak trošku toho inženýra B rádi si užívali, rozumíš? Oni rádi si sem tam, jak se říká lidově, šlukli. Oni věděli, co na něj platí. Říká, pozor, člověče, nežer pořád ty králíky. Inženýr B. Nežer pořád ty králíky, ono je řádě ta myxomatóza. Říkám, prostě to u nás není. Jo? Oni říkali, ne, to se projevuje, prostě ne, to se rozšiřuje strašně rychle. Jak se to projevuje? Říkám, prostě neotravuje. Říkám, no tak nervózní, nespíš a zvětšuje se ti hlava. Jste blbci. A toho králíka jedu. A oni, když jedu toho králíka, tak nepozorovaně příští den u dalšího králíka mu dali proužek z novin do klobouku pod tu kůžičku, jak tady máš takhle pod tu krempu, koženou krempu, mu dali jeden proužek z novin. No a možná králíky dál. Ale u třetího proužku, když odcházel z práce, tak se trošku zarazil. No ale nevěřil své hladu, ne, to je blbost. U šestého proužku začal pomalej toho žrálíka krát. On jel xkrát toho králíka. A když šel z práce, už se bál ten klobouk nasadit, protože viděl, a už tam měl ten sedmý proužek, a tam už jak, musím doktorovi, pánové, musím, já to asi mám, co máš, prosím tě, tu myxomatózu, už to u vás není. Říkal, asi je, vole. Poprvé v životě řekl, vole. Rozumíš, a jak se ti to projevuje? No jak jsi říkal, no prostě. Prostě jsem nervózní, nespím a... To ti ani nebudu říkat, prostě se mi zvětšuje palice, no. No tak to musíš doktorovi. To musíš doktorovi, já jsem tam odešel. Ke kterýmu, jo, Bohušku, prosím tě, doktore, přijde tam za tebou inženýr.
1: Doktor B?
0: Inženýr B. Říkají tomu doktorovi H. Ty si ho zná? Doktorovi H, rozumíš? Na doktoru, čekal, ještě si pozval kamaráda, dvě sestry a... Čekali a on přišel, co pak vám chybí? On viděl víc doktorů. Ne, oni jsou tady na kávu, to vůbec. Já bych chtěl s vámi soukromě, pane doktore. No samozřejmě, prosím vás. Doktoři odešli do čekárny.
2: Nezvyklá ročáda.
0: Doktoři v čekárně, ty jsi nervózní, protože ty je smrtelná nemoc. Co vám chybí? On říká, no, já se domnívám, že mám myxomatózu. Říkám, myxomatózu je přece králičí nemoc. Já vím, říkám. Já vím. Já, jak se to projevuje, jak se u vás projevuje, říkám. Jo. Ono, ne. Chutná mrkev. Já jsem někdy tak nervózní, že spím jenom v králíkárně. Ale hlavně, pane doktore, se mě nějak, jako by mě rostly, zvětšuje hlava. A doktor říká, hlava? On říká, no hlava prostě, hlava. No tak on říká, no tak počkejte, já se podívám, ale vaši hlavu shledávám v pořádku. Počkejte, máte sebou klobouk? Říkám, už ale ty uši už opravdu celý ty uši s růžovým, ty ten vocásek mají ty bany, víš? Už se začal chvět takhle jako, šel pro ten klobouk, a na co klobouk? Že si jsem říkal, přece z tohle nemocí budu žebrat nakonec. On říká, no protože víte, tady vytáhl ty proužky. On říká, ty prasata. Doktor mu říká, nenadávajte na dvorek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já myslím, že se budeme ptát na věci velmi prosté, všední, každodenní.
2: Tady, prosím.
1: Prosím?
2: No. Vědecky je prokázáno, že teplota země koule se zvyšuje. Jak si to vysvětlujete?
1: No, to je velmi zajímavá otázka. Dokonce bych řekl, velmi složitá otázka. Já, když dovolíte, já bych se napřed napil, protože na takovýhle dotaz člověk potřebuje trošku kuráž. Vy říkáte, že je vědecky dokázáno, že země koule zvyšuje svou teplotu. To je zajímavý. Ovšem já bych byl opatrný s tím, je vědecky dokázáno, protože říkáte země koule, ale jak je to dlouho, co se vědecky vůbec dokazovalo, že země koulí je a že to není země placka. A ti, co to dokazovali, byli téměř upáleni. Ono to s vědeckým dokazováním je velmi ošemetné. No, dneska už víme, že země koule je koule. Dneska máme proto jasné důkazy. To si může každý ověřit. Když vyjdete jedním směrem a přijdete do stejného města v opačným směrem, tak je to důkaz. Druhý důkaz jsou ty snímky, třeba z Apolla, nemyslím divadlo, myslím tu kabínu, z Apolla. A nejmarkantnější důkaz vůbec, že země koule je kulatá, je globus. To si může každý ověřit, že to je jasný úplně. No, já si myslím, že ten, co dneska tvrdí, víte, že teplota země koule se zvyšuje, že by to ještě rád odvolal, jen kdyby mu ukázali páni nástroje, jako Galileo. Ježišmarja. Já bych se nerad stavěl za nějaký názor, který ještě není prosazený. Víte, do toho mě netahejte. Až se to ověří a většina bude pro, prosím, já se rád přidám, teplota se zvyšuje, já to první podepíšu. Kromě toho, ono se řekne, teplota se zvyšuje, ale ta čísla jsou zanedbatelná, vážení diváci. To vážně, to jsou mini čísla. Já jsem nedávno slyšel, mluvil v televizi doktor Ludvík Souček. Výborně, mě se ohromně líbil. To byl báječný televizní projev. A mluvil tam o tom, že jeden z měsíců marzových, nebo martových, obojí je správně, že zvyšuje svou rychlost. A říkal, že za jedno století, o necelou vteřinu, no tak tyhle starosti bych chtěl mít ještě za století. Co se o to vůbec staráme, tohleto? Já vůbec myslím, že zajímat se o tyhle ty abstraktní takový obrovský věci, budoucná, nekonečná, toho, to je jako kdybychom se měli bavit o československé dálnici.
3: Ale o to nejde, pane Holničku, já bych vás rád přerušoval, ale...
1: To je oponent, to jsme tu potřebovali, to jsme čekali, to muselo dojít.
3: Ta otázka zněla totiž jinak.
1: No, počkejte, já myslím, že je dobré mít oponenta. Já myslím, že v těchto hovorech bychom měli mít takového člověka, který by oponoval jaksi ze zásady a mluvil by za ostatní diváky. Tak oponujte, příteli, no, oponujte.
3: Chtěl jsem říct, že ta otázka zněla jinak. Ta otázka zněla, jak si to vysvětluje.
1: No, proč já bych to vysvětloval? Ať to vysvětlí ten, co to prohlašuje. To se to prohlásí snadno něco. Víte, kolik já bych prohlásil věcí, kdybych je nemusel vysvětlovat?
3: Když dovolíte, já bych vás rád upozornil na drobnou nuanci. Otázka zněla, ne jak to vysvětlujete, nebož jak si to vysvětlujete. Víte, jak v tom by tedy...
1: Jako sobě.
3: Ano. Třeba uvedu příklad. No, například to nejlépe. Třeba nějaký politik vykládá, že nás může zachránit pouze nová ekonomická soustava zřízení. No, to tak to vysvětluje.
1: Nám.
3: Ale vysvětluje si to tak, že to může udělat jenom zázrak. Boží zázrak.
1: Ano, v tom správně říkáte, že v tom jemná niance je.
3: Kostřek jste to.
1: Ano.
3: To jsem rád. No a o to šlo. Otázka zní, jak si to vysvětlujete?
1: Jako sám sobě, jako národ sobě, tedy si.
3: Ano.
1: No tak já si to buď vysvětlím snadno, nebo vůbec ne.

a hamuší, lehce tě něco vzruší, cítím, jak tělo tvý buší, divoký. Sny, který dávají křídla, mamávají, všechno zdá se být i snadný, ale

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Je dobré znát svůj limit i u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Jsou tu zprávy, vítejte. Česká filmová a televizní akademie dnes oznámí, který film bude Českou republiku zastupovat v boji o americkou cenu Oscar v kategorii nejlepší zahraniční film. Sedmičlenná předvýběrová komise v čele s předsedkyní Klárou Tasovskou z 10 filmů přihlášených producenty vybrala 5 snímků. Čika čika, kdyby se holuby proměnily ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta.
2: Co se děje v kraji?
3: Dnes bude zprovozněn Poeziomat v Telči, nabídne výběr z děl autorů spojených s městem, například básně Ivana Martina Jirouse, také písně folklorního souboru Podjavořičan nebo záznam hlasu malíře Jana Zrzavého. V Pekingu se od 22. do 26. srpna uskuteční druhý ročník světových her humanoidních robotů, kterých se letos zúčastní více než 2000. Organizátoři očekávají 666 týmů a 2056 robotů z 16 zemí, což je zhruba 4x více než při loňské premiéře. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje zatím nerozhodl o postoupení práv na řízení extraligy a převedení marketingových práv s platností od sezony 2032-33. Po včerejším zasedání svazoví představitelé uvedli, že v jednáních budou pokračovat.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Jsme uprostřed týdne, hezké ráno po zprávách s Katkou a nás čeká středeční ranní vysílání Rádia Jihlava. Jestli budete s námi, budeme jenom rádi, už jsme všechno připravili, ať se skvěle poslouchá. Hezký den a dobré ráno přeje Zbyněk Loucký.
2: Rádio Jihlava

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Od včerejška je uzavřen vjezd do areálu nemocnice Jihlava z ulice U cvičiště. Ostatní vjezdy a výjezdy zůstávají průjezdné. Uzavírka vjezdu do areálu nemocnice Jihlava z ulice U cvičiště potrvá do 31. března 2027 a po celou dobu nebude možné tento vjezd využít ani pro vjezd, ani pro výjezd z areálu. Ostatní vjezdy a výjezdy z areálu nemocnice zůstávají otevřené a průjezdné. Nemocnice proto řidičům doporučuje, aby se před cestou do nemocnice seznámili s přiloženým plánkem aktuálních možností příjezdu a odjezdu. Návštěvníci i řidiči by měli po celou dobu uzavírky respektovat dopravní značení a řídit se aktuální situací v okolí nemocnice.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: 19. srpen v pohledu do kalendáře, rok 1889, v Praze je založen první český klub fotoamatérů. V roce 1848 New York Herald Tribune oznamuje objev zlata v Kalifornii, čímž odstartoval zlatou horečku, která vypukla v lednu 1849. V roce 1888 v belgickém městě Spa se konala první soutěž krásy, kterou vyhrála 18-letá dívka z Karibiku. Dnešní narozeniny v roce 1946 se narodil Bill Clinton, prezident Spojených států. V roce 1883 třeba francouzská módní návrhářka, zakladatelka značky Chanel, Coco Chanel. No a v roce 1969 americko-kanadský herec známý především ze seriálu Přátelé, Matthew Perry. Pěkný den přeje Rádio Jihlava.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Starý lord přijde večer domů a sluha mu pomáhá z kabátu a polohlasem říká: tak co ty, starý krokodýle, zase si byl v baru nasávat a koukat po hezkých holkách, co? A lord říká: nikoliv, Jamesy, dneska jsem si byl koupit nový naslouchací přístroj.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Jihlava pokračuje v modernizaci čistírny odpadních vod. Nové technologie přinesou nižší spotřebu energie, úsporu provozních nákladů a postupně zvýší energetickou soběstačnost celého zařízení. Cílem připravovaných investic je zvýšit spolehlivost provozu, snížit energetickou náročnost zařízení a postupně posílit právě jeho energetickou soběstačnost. Modernizace zároveň připraví čistírnu na budoucí požadavky v

0: Všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Dnešní otázka na Zlatíčka už je připravena. Proč rodiče používají ústní vodu?
2: Proto, aby měli zdravé dásně a zuby. Aby neměli ještě pana Kaza.
3: Protože potom by nemohli třeba se napít.
4: Oni by umřeli žízní.
5: Aby byli zdraví, ale oni chutné jako sůl.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
9: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké ráno. Výstava českých korunovačních klenotů se pro veřejnost oproti původnímu plánu otevře o den později, tedy v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu. Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále pro veřejnost vystaveny zdarma do pondělí 28. září.
0: Co se děje v kraji?
1: V nemocnicích spravovaných krajem Vysočina bude od září spuštěn portál pacienta pro elektronickou komunikaci. Naváže na e-ambulanci, jež v těchto nemocnicích funguje od roku 2014 a má v současnosti okolo 50 tisíc uživatelů. Nový portál zachová elektronické objednávání a postupně přidá další služby. Popová legenda Madonna včera získala nejvíce nominací na hudební ceny MTV. Druhý nejvyšší počet nominací má Taylor Swift, která je označována za jednu z nejúspěšnějších zpěvaček 21. století. Madonna před více než 40 lety svým provokativním vystoupením proslavila udílení těchto cen. Do aukce míří dres basketbalisty Michaela Jordana z finálové série NBA v roce 1998, v níž legendární hráč Chicago Bulls získal poslední ze svých 6 mistrovských titulů. Čeká se, že by mohl být vydražen nejméně za 10 milionů dolarů. Aukce se koná v září.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pojďme se po zprávách dostat do druhé hodiny dnešního vysílání ve středu na Rádiu Jihlava. Ať se skvěle poslouchá a hlavně dobré ráno a hezký den přeje Zbyněk Loutský. Tady Rádio Jihlava.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Jihlavsku.
1: Vydejte se na celodenní výlet do malebných Dačic, města známého jako rodiště kostky cukru. Pokud to ještě stihnete, tak sraz je v 18.15 na hlavním vlakovém nádraží v Jihlavě a odtud vlakem do Dačic. Čeká vás návštěva nového zámku s přilehlým parkem, podle zájmu také muzea či galerie, polední pauza na oběd a procházka historickým centrem s řadou zajímavých památek i romantickým soutokem Moravské Dyje a Vápoky. Návrat do Jihlavy je plánován vlakem podle zájmu účastníků v 15, 16 nebo v 17 hodin. Užijte si příjemný den plný historie, architektury a pohodové atmosféry.
0: Kam na Jihlavsku?

Uprostřed týdne 19. srpna jste s rádiem Jihlava, přejeme dobré ráno. No a kdo je dnes v kalendáři? Ludvík, ale také Luisa. My přejeme všechno nejlepší a také hezký den. Hravé

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ta se paní Novotná manžela. Pepo, kde se tady vzalo tolik prázdných flašek? Jak to mám vědět? V životě jsem prázdnou flašku nekoupil.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Novým přírůstkem v Peleřimovském muzeu rekordu je dvoumetrový obraz Poslední večeře páně s milionem stehů. Na rekordní obraz padlo 48 kilometrů bavlnek. Expozice českých nej v muzeu rekordů v Peleřimově získala nevídaný textilní obraz. Rekordman vyšel unikátní obří obraz podle drobné předlohy, kterou byla pohlednice s vyobrazením Poslední večeře páně od neznámého autora. Ke zhotovení obrazu autor spotřeboval 2000 balení 6 pramenů. 8-metrových bavlnek, které si rozdělil na dva prameny, což je dohromady 48 kilometrů bavlnek. Práce na obraze trvala 10 000 hodin a především pro rekordní rozměry a také z důvodu dokonalosti provedení byl obraz zařazen do expozice Zlaté české ručičky Muzea rekordů v Peleřimově.

nikdy se spolu nebavíme a slábne nám signál. Nikdy se spolu nebavíme.

0: Hledáme signál.
1: Co pak dnešní prostředek týdne? Rádio Jihlava vám přeje pěknou středu a celý pěkný středeční den. Přidáváme taky moto pro dnešek. Lidský život je divadelní představení, které se hraje bez předchozích zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj, měj rád a žij intenzivně. Každý okamžik tvého života dříve, než spadne opona a hra skončí bez potlesku. Mějte se moc hezky, se dobře poslouchá, to vám přeje Zbyněk Loucký a Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Česká filmová a televizní akademie dnes oznámí, který film bude Českou republiku zastupovat v boji o americkou cenu Oscar v kategorii nejlepší zahraniční film. Sedmičlenná předvýběrová komise v čele s předsedkyní Klárou Tasovskou z 10 filmů přihlášených producenty vybrala 5 snímků. Čika čeka, kdyby se holuby proměnily ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta.
0: Co se děje v kraji?
1: Dnes bude zprovozněn poeziomat v Telči, nabídne výběr z děl autorů spojených s městem, například básně Ivana Martina Jirouse, také písně folklorního souboru Podjavořičan nebo záznam hlasu malíře Jana Zrzavého. V Pekingu se od 22. do 26. srpna uskuteční druhý ročník světových her humanoidních robotů, kterých se letos zúčastní více než 2000. Organizátoři očekávají 666 týmů a 2056 robotů z 16 zemí, což je zhruba 4x více než při loňské premiéře. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje zatím nerozhodl o postoupení práv na řízení extraligy a převedení marketingových práv s platností od sezony 2032-33. Po včerejším zasedání svazoví představitelé uvedli, že v jednáních budou pokračovat.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Město Jevíčko chce obnovit volnočasový areál Žlípka. Více za okamžik, teď další hity.

Ladíte Rádio Jihlava. Město Jevíčko chce obnovit volnočasový areál Žlípka se sportovní halou a koupalištěm. Areál, který pochází z období první republiky, město koupilo v roce 2024 od tělovýchovy Sokol. Teď má k dispozici dvě architektonické studie. Jednu z nich vybere na zářijovém zastupitelstvu. Teď další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na lavičce v parku sedí pár a líbá se. Přisedne k ním muž a hladí ženu po kolenou. Mladík se na něj obrátí s tím, co si to jako dovoluje. Promiňte, ale chtěl jsem jenom manželce říct, aby mi dala klíče.

0: Dobřejší než rádio.
1: Možná znáte lup jako boční pás spojující horní a dolní desku houslí. Zmíněné slovo má však ještě další významy. Dnes označuje především tenké dřevo sloužící k výrobě nábytku či nástrojů. Pro lepší představu lup se nazývá také dřevěný kruh, do něhož se zasazuje tradiční síto na mouku a právě s moukou souvisí původ rčení mít něco za lubem. Ve starší češtině se totiž lup říkalo dřevěným plátům, které chránily mlací kameny. Když se ještě chodilo mlít obilí do mlýna, zůstávala za lubem vždy trocha mouky. Mlynář si ji mohl ponechat, ať už jako součást odměny za svou práci, nebo nepoctivě a potají. Tak od teď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: milionů korun. Mezi příjemci jsou i noví lékaři do nemocnice Pelhřimov, která musela z jara letošního roku řešit hromadné výpovědi lékařů na interním oddělení. Kvůli nedostatku lékařů omezila i neakutní péči na chirurgii. Personální situaci se tam podle hejtmana Martina Kukly už daří zvládat. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou středu. Česká republika vyšla do boje o Oscara v kategorii Mezinárodní celovečerní film, československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Česká režisérka Pepa Lubojacky v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se se závislostí.
2: Co se děje v kraji?
3: V nemocnicích spravovaných krajem Vysočina bude od září spuštěn portál pacienta pro elektronickou komunikaci. Naváže na e-ambulanci, která v těchto nemocnicích funguje od roku 2014 a má v současnosti okolo 50 tisíc uživatelů. Nový portál zachová elektronické objednávání a postupně přidá další služby. Ukrajinské drony v noci na dnešek zasáhly rozsáhlé logistické centrum u Moskvy. Kyjev letos zesílil útoky na Rusko a pomocí raket dlouhého doletu a dronů útočí na vojenský průmysl a energetická zařízení. Stále častěji také bombarduje obrovské sklady společnosti, známé jako ruská obdoba Amazonu, a ničí zboží v hodnotě miliard dolarů.
2: Sport.
3: Tenistky Sára Bejlek a Marie Bousková postoupily na turnaji v Cincinnati do osmifinále. 20-letá Bejlek porazila nasazenou 16-ku Jekaterinu Alexandrovovou z Ruska. Turnajová 22-ka Bousková zdolala o 9 příček výše nasazenou Američanku Ivu Jovičovou.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Kraj Vysočina chce začátkem příštího roku začít stavět jihovýchodní obchvat Moravských Budějovic. Na více informací si počkejte za pár chvil, teď další muzika.
2: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

Ladíte rádio Jihlava, kraj Vysočina chce začátkem příštího roku začít stavět jeho východní obchvat Moravských Budějovic. Silnice dlouhá 2,8 km vyvede dopravu z centra ve směru na Jaroměřice nad Rokytnou. Na stavbu za přibližně 275 milionů korun bude kraj vybírat stavební firmu. Teď další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá pan Novák. Akvárium, to je moje. To si sednu a vydržím se koukat na rybičky i 5 hodin. Počkej, co tomu říká manželka? Nic, do toho, co dělám v práci, nic není.

Petra, stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Jihlava vyhlásila výběrová řízení na pronájem 3 bytů, několika nebytových prostor a garáže. Přihlášky je možné podávat v září a říjnu a více si o tom povíme za chvíli.

0: Platíte Rádio Jihlava, statutární město Jihlava zveřejnilo několik výběrových řízení na pronájem městských bytů a nebytových prostor. V nabídce jsou byty v historickém centru i menší byt v ulici Malátova. Do výběrového řízení s uzávěrkou přihlášek 9. září mohou podat zájemci žádost o pronájem. Bližší informace najdete na adrese jihlava.cz/nemovitosti. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. V Česku přibývá studentů ve zdravotnictví. Podle nově zveřejněných statistik ministerstva roste zájem o lékařské i nelékařské studijní obory. Například o obor všeobecná sestra. Rezort se snaží mladé lidi nalákat pomocí podpůrných programů, do kterých vložil miliardy korun.
0: Co se děje v kraji?
1: Ředitel jihlavské nemocnice Alexandr Filip bude od listopadu řídit také nemocnici v Pelhřimově. Vystřídá tam Michala Kozára, kterého do funkce jmenovala krajská rada na dobu určitou do 31. října. Kozár se ujal řízení pelhřimovské nemocnice poté, co letos v únoru její předchozí ředitel Radim Hošek rezignoval kvůli personálním problémům. Výpovědí tehdy v nemocnici pohrozil větší počet lékařů. Společnost OpenAI, která stojí za chatbotem ChatGPT, zpomalí vývoj svých modelů umělé inteligence. Firma chce nejprve upravit systémy používané k výzkumu a trénování AI. Reaguje tak na incident z minulého měsíce, kdy testovaný AI agent bez vědomí pracovníků OpenAI napadl počítačové systémy jiné firmy zabývající se umělou inteligencí.
0: Sport.
1: Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3-4 v prodloužení a ve čtvrtém testu si připsali třetí porážku. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4-0 a uspěl i ve třetím duelu. Karlovy Vary porazili i díky hetriku útočníka Jana Bambuly prvoligový Sokolov 6-3.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné středeční dopoledne, tentokrát s datem 19. srpna, což je mimochodem Světový den fotografie, Mezinárodní den pirátů, Mezinárodní letecký den a Mezinárodní den orangutanů. Teď je ale krátce po 11. hodině a tak nám začíná další dopolední vysílání s Fugasem na Rádio Jihlava. No a co všechno se dneska dozvíte, tak třeba to, kdo slaví narozeniny nebo svátek. A taky vás pozvu na koncert. A samozřejmě spoustu dalších informací a zajímavostí na vás čeká. Tak přeji všem dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu. No a hned za vámi posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava. 101.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Snad jednou budeš číst tvůj vzkaz vlávy, srdce potopí.
0: Bylo pro mě šokující, kolik lidí tím už prošlo. To jsou takové ty věci, o kterých se nemluví. Řekla o vývoji v příběhu své postavy Sony v seriálu Ulice zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Dcera Karla Gotta, 22-letá Charlotte Gott, se na sociálních sítích pochlubila dalšími snímky z cest. Tentokrát se ozvala z Toskánska. Působí něžně až étericky, se zasněným výrazem. A na jedné z fotek špulí rty, skoro jako Agáta Hanichová.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
4: To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem
0: se... Přestože se první český společný koncert Václava Neckáře a Petra Spáleného jmenuje Dvě legendy na jednom pódiu, tak zpěváky spolu až na krátké obětí vůbec neuvidíme. Odmítají totiž spolu zpívat a žárlí na sebe jako malé děti.
1: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: chleba. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotiky? Ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.

0: Krásný středeční den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 19. srpna. No a pokud ještě nevíte, co budete dělat o víkendu, tak vás mohu pozvat. A to začneme hned pátkem, kdy v Hybrálci se uskuteční koncert skupiny Free Band, který se koná od 18 hodin, jak jsem říkal, v Hybrálci. Tak pokud máte rádi muziku, určitě doražte.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, středeční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem, který vám právě teď nabízí pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ahoj, Franto! Seš nějakej smutnej, čověče?
3: No jo, dneska jsem šel kolem svého rodného domu a tak jsem tam zaklepal a slušně jsem se zeptal, jestli bych mohl nahlédnout dovnitř a zavzpomínat na své dětství.
2: No a?
3: Představ si, zabouchly mi dveře před nosem.
2: No jo, no. Oni někdy umí být rodiče dost nepříjemní, no.
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.

101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava. Jsem skoro pár.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka před úterním jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou oznámil, že by rád prodal některé nemovitosti v majetku ministerstva. Jedná se primárně o budovy v zahraničí v hodnotě stovek milionů korun. V některých případech jde podle Macinky o starodávné příběhy, u kterých se prodej táhne celé dekády.
0: Co se děje v kraji?
1: Dnes v 16 hodin nedaleko synagogy v Telči vyroste takzvaný poeziomat. Poetické mluvítko nabídne básně Ivana Martina Jirouse, vzpomínky malířky Míly Doleželové, záznam hlasu Jana Zrzavého nebo místní folklorní písně. Ve Francii začíná tento týden platit zákon o asistované sebevraždě a eutanázii. Ve francouzské sbírce zákonů bylo dnes vydáno znění zákona, který schválil francouzský parlament v polovině července. Zákon umožňuje využít asistované sebevraždy pacientům, kteří mají vážnou a neléčitelnou nemoc, jež jim způsobuje nesnesitelnou bolest.
0: Sport.
1: Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání 4. ligového kola v Ostravě. Podle představitelů nováčka nejvyšší soutěže měla rozhodnutí zásadní vliv na průběh i konečný výsledek zápasu, který domácí Baník vyhrál 1-0.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme tady, dámy a pánové, právě poledne, tak dobrou chuť, jestli právě obědváte. Vítám vás při středečním poslechu Rádia Jihlava. Už za chvilku vás čeká další recept. Jaký? No, to vám prozradím už za malý okamžik. Taky se podíváme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si to všechno nenechejte ujít, já vám přeji krásný den a posílám další hit za hitem.
0: Rádio Jihlava. 101.

Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem, no a když máme to poledne, tak přicházím s dalším receptem. Dneska to bude vepřová krkovička pečená na červeném víně. Plátky krkovice osušíme, osolíme a opepříme. Z jedné strany obalíme v hladké moutce. Cibuli oloupeme a nakrájíme. V pánvi rozehřeme olej a plátky krkovice na něm sprutka opečeme z obou dvou stran přibližně 2 až 3 minuty. Troubu předehřejeme na 180 stupňů. Opečené maso pak přendáme do pekáčku, přidáme nakrájenou cibuli a zalijeme červeným vínem, masovým vývarem a vodčestrovou omáčkou. Pekáček vložíme do předehřáté trouby a maso pečeme při 180 stupních přibližně hodinu. Prostě do měka. Během pečení pak maso podléváme podle potřeby výpekem. Měkkou krkovici pak podáváme s těstovinami a zalité šťávou.

témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás rádi. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dva důchodci zvoní u dveří. Dobrý den, pane, vybíráme na domov důchodců a rádi bychom se vás zeptali, jestli byste nám něco nedal. Ale s radostí, pánové, moji tchýni.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 19. srpna.
1: Pozor! Zatáčka!
0: S novým povrchem v druhé části Brněnské mezi vjezdem do zoologické zahrady a křižovatkou Okružní se obnovily a zároveň také upravily vyhrazené cyklopruhy. Ty jsou nově výraznější a doplnily se vnější čáry a červené podbarvení, aby řidiči lépe vnímali ta místa, kde jejich dráha se kříží s cyklisty.
2: Hravé léto na rádiu Jihlava.

Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 19. srpna, tak se pojďme podívat, kdo pak nám to slaví svátek. Jsou to Ludvík, Ludivoj, Ludvíka, Luisa a Luis. Tak přejeme všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkné odpoledne. V Mariánských Lázních se dnes rodina i veřejnost rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem, který zemřel v neděli 9. srpna v chebské nemocnici, den před svými 94. narozeninami. Smuteční obřad se konal v kostele na Nanebevzetí Panny Marie ve městě, kde v posledních desetiletích střídavě s Prahou žil.
2: Jihlava aktuálně.
3: V týdnu od 14. do 18. září proběhne tradiční podzimní výzva pěšky do školy, která podporuje pravidelnou pěší cestu dětí do školy. Cílem je omezit počet aut přijíždějících až před školní budovy. V Jihlavě se do letošního ročníku zapojí základní školy Demlova, Nadplovárnou, Kolárova, Křížová, Evžena Rošického, Jungmanova a Tomáše Garrigua Masaryka. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt oznámil, že kontroly na hranicích země budou pokračovat nejméně do konce tohoto roku. Rozhodnutí zdůvodnil obavou z pokračující nelegální migrace na vnějších hranicích Evropské unie.
2: Sport.
3: Na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bikerů v čele s Ondřejem Cinkem a největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Šampionát v cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v Itálii.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. Už za chvilku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. No a dneska se podíváme na utajenou svatbu Prachaře. Více pro vás budu mít už za malou chvíli. Počkejte si na to a mezi tím vychutnávejte další hit na vlnách 101.1 FM.
2: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: tebou.
1: Utajená veselka. Prachaře s Haváčovou. Známý páru promluvil. Vítejte v bulvárním okénku. David Prachař a Sarah Haváčová si v sobotu řekli své ano. Herecký pár si svůj velký den nechal pro sebe. Přesto už vyplouvají na povrch nové detaily. O svatbě promluvil také jazzový klavírista Emil Viklický, který novomanželům během veselky zahrál. Jako první totiž zveřejnil snímky ze svatebního dne, na kterých je zachycen v poutním kostele Panny Marie Bolestné ve Sloupu. Vy budete asi chtít vědět nějaké podrobnosti, ale já žádné nevím, mlžil jazzman. Následně ale přeci jen jednu důležitou věc upřesnil. Přestože v kostele během svatebního dne hrál, samotný obřad se tam podle jeho slov nekonal.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař: pane Nováku, už brzo vás propustíme. Jo, a kdy to bude? No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na vlnách 101.1 FM. Máme dneska 19. srpna. Pojďme se teď mrknout, kdo se kdy v tento den narodil. Tak třeba básník Petr Mikeš, herečka Jana Malknechtová, herečka Věra Galatíková, ale taky třeba americký herec Matthew Perry. No a pokud i vy jste se někdo v tento den narodili, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava dneska středeční s datem 19. srpna. No ale čas je neúprosný, jsme opět u konce našeho dnešního prvního setkání. Před vámi teď je společné vysílání s Katkou a Rádiem Jihlava a já osobně se na vás budu těšit zase v 16 hodin, kdy se sem vrátím. No a do té doby, čau bas fugas.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou středu. Česká republika vyšla do boje o Oscara v kategorii mezinárodní celovečerní film československý dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Česká režisérka Pepa Lubojacky v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se závislostí.
0: Co se děje v kraji?
1: V nemocnicích spravovaných krajem Vysočina bude od září spuštěn portál pacienta pro elektronickou komunikaci. Naváže na e-ambulanci, která v těchto nemocnicích funguje od roku 2014 a má v současnosti okolo 50 tisíc uživatelů. Nový portál zachová elektronické objednávání a postupně přidá další služby. Ukrajinské drony v noci na dnešek zasáhly rozsáhlé logistické centrum u Moskvy. Kyjev letos zesílil útoky na Rusko a pomocí raket dlouhého doletu a dronů útočí na vojenský průmysl a energetická zařízení. Stále častěji také bombarduje obrovské sklady společnosti, známé jako ruská obdoba Amazonu, a ničí zboží v hodnotě miliard dolarů.
0: Sport.
1: Tenistky Sára Bejlek a Marie Bousková postoupily na turnaji v Cincinnati do osmifinále. 20-letá Bejlek porazila nasazenou 16-ku Jekaterinu Alexandrovovou z Ruska. Turnajová 22-ka Bousková zdolala o 9 příček výše nasazenou Američanku Ivu Jovičovou.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. V nemocnicích spravovaných krajem Vysočina bude brzy spuštěn portál pacienta pro elektronickou komunikaci. Podrobnosti za chvíli.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Z Rádia Hlava hezký den vám všem. V nemocnicích spravovaných krajem Vysočina bude od září spuštěn portál pacienta pro elektronickou komunikaci. Naváže na e-ambulanci, jež v těchto nemocnicích funguje od roku 2014. V současnosti má okolo 50 tisíc uživatelů. Nový portál zachová elektronické objednávání a postupně přidá další služby. Teď ale zpátky k hitům Rádia Hlava, přijme hezký.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Věříte tajemným a záhadným úkazům? Stoprocentně. Jednou na nás při milování spadla svatební fotografie visící nad manželským ložem. No a nedbal jsem varování a za půl hodiny se neočekávaně vrátila moje žena.

0: Hit za hitem, to je Rádio Jihlava a taky víc o tom, že vrtulníky platformy H1 Venom a Viper se postupně připraví k obnovení provozu. Uslyšíte tady u nás už za pár minut.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hlava, Katka přeje krásné odpoledne. Vrtulníky platformy H1 Venom a Viper se postupně připraví k obnovení provozu. Do vzduchu se vrátí po úspěšném dokončení mimořádných technických kontrol, organizačních opatřeních a proškolení posádek. Vojáci po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom na základně v náměšti NATO Slavou provoz svých vrtulníků pozastavili. Teď ale zpátky k hitům Rádia Hlava přijme pohodový den.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. V Česku přibývá studentů ve zdravotnictví. Podle nově zveřejněných statistik ministerstva roste zájem o lékařské i nelékařské studijní obory. Například o obor všeobecná sestra. Rezort se snaží mladé lidi nalákat pomocí podpůrných programů, do kterých vložil miliardy korun.
0: Co se děje v kraji?
1: Ředitel jihlavské nemocnice Alexandr Filip bude od listopadu řídit také nemocnici v Pelhřimově. Vystřídá tam Michala Kozára, kterého do funkce jmenovala krajská rada na dobu určitou do 31. října. Kozár se ujal řízení pelhřimovské nemocnice poté, co letos v únoru její předchozí ředitel Radim Hošek rezignoval kvůli personálním problémům. Výpovědí tehdy v nemocnici pohrozil větší počet lékařů. Společnost OpenAI, která stojí za chatbotem ChatGPT, zpomalí vývoj svých modelů umělé inteligence. Firma chce nejprve upravit systémy používané k výzkumu a trénování AI. Reaguje tak na incident z minulého měsíce, kdy testovaný AI agent bez vědomí pracovníků OpenAI napadl počítačové systémy jiné firmy zabývající se umělou inteligencí.
0: Sport.
1: Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3-4 v prodloužení a ve čtvrtém testu si připsali třetí porážku. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4-0 a uspěl i ve třetím duelu. Karlovy Vary porazili i díky hetriku útočníka Jana Bambuly prvoligový Sokolov 6-3.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, ladíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Ředitel jihlavské nemocnice Alexandr Filip bude od listopadu řídit také nemocnici v Pelhřimově. Víc informací uslyšíte, když zůstanete s námi.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic, why it's a greased lightning.

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Ředitel Jihlavské nemocnice Alexandr Filip bude od listopadu řídit také nemocnici v Pelhřimově. Vystřídá tam Michala Kozára, kterého do funkce jmenovala krajská rada na dobu určitou do 31. října. Kozár se ujal řízení Pelhřimovské nemocnice poté, co letos v únoru její předchozí ředitel Radim Hošek rezignoval kvůli personálním problémům. Výpovědi tehdy v nemocnici pohrozil větší počet lékařů. Teď ale pro vás další hit za hitem Rádia Jihlava. Mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na lavičce v parku sedí pár a líbá se. Přisedne k ním muž a hladí ženu po kolenou. Mladík se na něj obrátí s tím, co si to jako dovoluje. Promiňte, ale chtěl jsem jeho manželce říct, aby mi dala klíče.

0: Pěkné odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava. Katka s vámi. Někdejší působení mnišského řádu cisterciáků připomínají ve Žďáru nad Sázavou nově dvě turistické stezky. Podrobnosti už za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Nosím černý brýle.

0: odpoledne těší nás, že ladíte Rádio Jihlava. Někdejší působení městského řádu cisterciáků připomínají ve Žďáru nad Sázavou dvě nové turistické stezky. Jejich vznik je součástí iniciativy, která propojuje 17 cisterciáckých krajin v 5 evropských zemích. Okruh dlouhý 2,5 kilometru město představí ve středu 26. srpna a druhou stezku, která má 14 kilometrů, otevře 5. září. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hity Rádia Jihlava.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

Ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Vítejte u zpráv. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka před úterním jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou oznámil, že by rád prodal některé nemovitosti v majetku ministerstva. Jedná se primárně o budovy v zahraničí v hodnotě stovek milionů korun. V některých případech jde podle Macinky o starodávné příběhy, u kterých se prodej táhne celé dekády.
1: Co se děje v kraji?
2: Dnes v 16 hodin nedaleko synagogy v Telči vyroste takzvaný poeziomat. Poetické mluvítko nabídne básně Ivana Martina Jirouse, vzpomínky malířky Míly Doleželové, záznam hlasu Jana Zrzavého nebo místní folklorní písně. Ve Francii začíná tento týden platit zákon o asistované sebevraždě a eutanázii. Ve francouzské sbírce zákonů bylo dnes vydáno znění zákona, který schválil francouzský parlament v polovině července. Zákon umožňuje využít asistované sebevraždy pacientům, kteří mají vážnou a neléčitelnou nemoc, jež jim způsobuje nesnesitelnou bolest.
1: Sport.
2: Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání 4. ligového kola v Ostravě. Podle představitelů nováčka nejvyšší soutěže měla rozhodnutí zásadní vliv na průběh i konečný výsledek zápasu, který domácí Baník vyhrál 1-0.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Tak máme, přátelé, krátce po 16. hodině a na rádiu Jihlava už je s vámi opět Fugas a společně můžeme pokračovat v tom našem odpoledním srpnovém vysílání. Je totiž středa 19. a vy jste, doufám, že dobře naladěni, v dobrém rozpoložení a připraveni k naslouchání vln 101.1 FM. Během mého dnešního odpoledního vysílání se třeba dozvíte, co dělat v druhé polovině srpna na zahradě. Nebo si řekneme, že do Evropy se vrací déšť. Tak si na ty informace z Rádia Jihlava určitě počkejte, nenechte si je ujít a já přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: 101.1 FM, vaše jednička z České.

0: hora. Je vais te faire. Je vais te écouter. Co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

Dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM. Posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Na dlouhém období převážně teplého a suchého počasí se nad Evropou rýsuje změna. V dalších dnech by mělo srážek přibývat a déšť postupně zasáhne velkou část kontinentu, a to včetně střední Evropy. Stranou však pravděpodobně zůstane Balkán, kde bude velmi silné sucho a vedra tam budou pokračovat.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá pan Novák. Akvárium, to je moje. To si sednu a vydržím se koukat na rybičky i 5 hodin. Počkej, co tomu říká manželka? Nic, do toho, co dělám v práci, nic není.

0: Módové středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Zahrádkářský servis.
0: V polovině srpna je ideální čas na výsadbu podzimních plodin, jako jsou řetkvičky, saláty či špenát. V srpnu je také čas na výsadbu různých druhů ovoce, zeleniny a bylinek, které jsou odolné proti chladnějším podmínkám a mají krátkou dobu růstu.
1: Zahrádkářský servis.

Posloucháte středeční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Maďarsko chce přijmout euro. Podle premiéra Maďara by to přineslo více výhod než nevýhod.

0: Pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. V Mariánských Lázních se dnes rodina i veřejnost rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem, který zemřel v neděli 9. srpna v chebské nemocnici, den před svými 94. narozeninami. Smuteční obřad se konal v kostele na Nebevzetí Panny Marie ve městě, kde v posledních desetiletích střídavě s Prahou žil.
0: Jihlava aktuálně.
1: V týdnu od 14. do 18. září proběhne tradiční podzimní výzva pěšky do školy, která podporuje pravidelnou pěší cestu dětí do školy. Cílem je omezit počet aut přijíždějících až před školní budovy. V Jihlavě se do letošního ročníku zapojí základní školy Demlova, Nadplovárnou, Kolárova, Křížová, Evžena Rošického, Jungmanova a Tomáše Garrigua Masaryka. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt oznámil, že kontroly na hranicích země budou pokračovat nejméně do konce tohoto roku. Rozhodnutí zdůvodnil obavou z pokračující nelegální migrace na vnějších hranicích Evropské unie.
0: Sport.
1: Na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bikerů v čele s Ondřejem Cinkem a největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Šampionát v cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v Itálii.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak máme krátce po 17. hodině a můžeme pokračovat v tom našem odpoledním vysílání. Už za chviličku si dáme letní servis. Více se dozvíte za okamžik, tak si na to určitě počkejte a mezi tím dopřávejte další hity z vln Rádia Jihlava.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

jste dobře naladěni na 101.1 FM. Během následujících 10 dnů modely očekávají na rozsáhlém území Evropy desítky milimetrů srážek. Ty sice budou převážně konvektivního charakteru v podobě přeháněk a bouřek, takže mohou být rozloženy nerovnoměrně. Přesto se možná dočkáme jednoho z nejdeštivějších období.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotyky? Ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.

0: Hezky odpoledne vám z vln 101.1 FM za celé rádio Jihlava přeje Fugas.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: V Handlových dvorech na kraji Jihlavy vznikne 700 bytů a páteřní silnice. Zástupci krajského města a developer podepsali plánovací smlouvu, na základě které vznikne v Handlových dvorech nová obytná čtvrť. Kromě stovek bytů zahrnuje také veřejnou infrastrukturu.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Prosím vás pěkně, kde je tady ulice?
3: Au.
2: Promiňte, na stráně.
3: To je tady.
2: Tady? A číslo 2?
3: Stojíte před ním.
2: A jo, tak děkuju.
3: Prosím.
2: Vy tady někde bydlíte?
3: Ne, v životě jsem tady ještě nikdy nebyl.
2: Aha.
4: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička z Česka.

0: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Pánové, Rádio Jihlava, právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti z hudby a aktuality ze světa hudby.
2: Snad jednou budeš číst můj vzkaz vlády, srdce potopí.
3: Bylo pro mě šokující, kolik lidí tím už prošlo. To jsou takové ty věci, o kterých se nemluví. Řekla o vývoji v příběhu své postavy Soni v seriálu Ulice zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková.
4: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: Dcera Karla Gotta, 22-letá Charlotte Gott, se na sociálních sítích pochlubila dalšími snímky z cest. Tentokrát se ozvala z Toskánska. Působí něžně až étericky, se zasněným výrazem. A na jedné z fotek špulí rty, skoro jako Agáta Hanechová.
4: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
5: To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem
3: se... Přestože se první český společný koncert Václava Neckářa a Petra Spáleného jmenuje Dvě legendy na jednom pódiu, tak zpěváky spolu až na krátké obětí vůbec neuvidíme. Odmítají totiž spolu zpívat a žárlí na sebe jako malé děti.
1: Zatrap, zajímavosti z hudby a aktuality ze světa hudby.
4: Rádio Jihlava, 101.1

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou středu. Česká republika vyšla do boje o Oscara v kategorii Mezinárodní celovečerní film, československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Česká režisérka Pepa Lubojacky v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se se závislostí.
0: Co se děje v kraji?
1: V nemocnicích spravovaných krajem Vysočina bude od září spuštěn portál pacienta pro elektronickou komunikaci. Naváže na e-ambulanci, která v těchto nemocnicích funguje od roku 2014 a má v současnosti okolo 50 tisíc uživatelů. Nový portál zachová elektronické objednávání a postupně přidá další služby. Ukrajinské drony v noci na dnešek zasáhly rozsáhlé logistické centrum u Moskvy. Kyjev letos zesílil útoky na Rusko a pomocí raket dlouhého doletu a dronů útočí na vojenský průmysl a energetická zařízení. Stále častěji také bombarduje obrovské sklady společnosti, známé jako ruská obdoba Amazonu, a ničí zboží v hodnotě miliard dolarů.
0: Sport.
1: Tenistky Sára Bejlek a Marie Bousková postoupily na turnaji v Cincinnati do osmifinále. 20-letá Bejlek porazila nasazenou 16-ku Jekaterinu Alexandrovovou z Ruska. Turnajová 22-ka Bousková zdolala o 9 příček výše nasazenou Američanku Ivu Jovičovou.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi. No a v té nás čeká třeba informace o tom, že při konání Magma Festu v Jihlavě přišel na řadu alkohol, drogy, ale i výtržnosti. Počkejte si na podrobnosti a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

0: Posloucháte podvečerní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Jihlavský amfiteátr o uplynulém víkendu zažil festival Magma Fest. No a došlo i na několik událostí, u níž musela zasahovat policie. Policisté v průběhu konání hudební akce už se každý den zúčastnilo kolem 8000 návštěvníků, odhalili přes 20 dopravních přestupků. Protiprávní jednání řidičů vyřešili policisté v příkazním řízení. U jednoho řidiče měli policisté podezření, že řídí pod vlivem drog. Výtržnosti také tropil 52-letý muž, který nadýchal téměř 3,5 promile. Kvůli nevhodnému chování byl z celé akce vyveden a nakonec skončil na policejní služebně.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dva důchodci zvoní u dveří. Dobrý den, pane, vybíráme na domov důchodců a rádi bychom se vás zeptali, jestli byste nám něco nedal. Ale s radostí, pánové, moji tchýni.

Utajená veselka. Prachaře s Haváčovou. Známý páru promluvil. Vítejte v bulvárním okénku. David Prachař a Sarah Haváčová si v sobotu řekli své ano. Herecký pár si svůj velký den nechal pro sebe. Přesto už vyplouvají na povrch nové detaily. O svatbě promluvil také jazzový klavírista Emil Viklický, který novomanželům během veselky zahrál. Jako první totiž zveřejnil snímky ze svatebního dne, na kterých je zachycen v poutním kostele Panny Marie Bolestné ve sloupu. Vy budete asi chtít vědět nějaké podrobnosti, ale já žádné nevím, mlžil jazzman. Následně ale přeci jen jednu důležitou věc upřesnil. Přestože v kostele během svatebního dne hrál, samotný obřad se tam podle jeho slov nekonal.

0: Posloucháte středeční program Rádia Jihlava dneska s datem 19. srpna a právě na toto datum se teď půjdeme podívat do pražského Klementýna. Zatím nejtepleji v tento den bylo v roce 1892, kdy naměřili 35,6. Nejstudenější 19. srpen byl v roce 1845, bylo jen 8,2. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 18,6. No a s touto informací se pro dnešek Fuga sloučí. Přeje vám hezký zbytek toho dnešního středečního večera i noci stráveného s Rádiem Jihlava a zítra v 11 dopoledne se doufám znovu uslyšíme. Do té doby čau bas Fugas.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu na

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. V Česku přibývá studentů ve zdravotnictví. Podle nově zveřejněných statistik ministerstva roste zájem o lékařské i nelékařské studijní obory. Například o obor všeobecná sestra. Rezort se snaží mladé lidi nalákat pomocí podpůrných programů, do kterých vložil miliardy korun.
0: Co se děje v kraji?
1: Ředitel jihlavské nemocnice Alexandr Filip bude od listopadu řídit také nemocnici v Pelhřimově. Vystřídá tam Michala Kozára, kterého do funkce jmenovala krajská rada na dobu určitou do 31. října. Kozár se ujal řízení pelhřimovské nemocnice poté, co letos v únoru její předchozí ředitel Radim Hošek rezignoval kvůli personálním problémům. Výpovědí tehdy v nemocnici pohrozil větší počet lékařů. Společnost OpenAI, která stojí za chatbotem ChatGPT, zpomalí vývoj svých modelů umělé inteligence. Firma chce nejprve upravit systémy používané k výzkumu a trénování AI. Reaguje tak na incident z minulého měsíce, kdy testovaný AI agent bez vědomí pracovníků OpenAI napadl počítačové systémy jiné firmy zabývající se umělou inteligencí.
0: Sport.
1: Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3-4 v prodloužení a ve čtvrtém testu si připsali třetí porážku. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4-0 a uspěl i ve třetím duelu. Karlovy Vary porazili i díky hetriku útočníka Jana Bambuly prvoligový Sokolov 6-3.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.
2: Rádio.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správně.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař: pane Nováku, už brzo vás propustíme.
2: Jo, a kdy to bude?
1: No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: všichni dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co my máme.
1: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Věříte tajemným a záhadným úkazům? 100%. Jednou na nás při milování spadla svatební fotografie visící nad manželským ložem. No a nedbal jsem varování a za půl hodiny se neočekávaně vrátila moje žena.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na lavičce v parku sedí pár a líbá se. Přisedne k ním muž a hladí ženu po kolenou. Mladík se na něj obrátí s tím, co si to jako dovoluje. Promiňte, ale chtěl jsem jenom manželce říct, aby mi dala klíče.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě vypínáme. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. A může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat, že jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. To víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky. A tento přímo do divadla, nic proti tomu, že jo, než se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že? Ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách, s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty baby padaly ještě ani nebrzdil, no takže. No, ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemíček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. Alebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně. Opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Počas se vyskne, píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni mu mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a tak oni nad tím mávli rukou a pustili nás do letadla a my jsme do toho letadla, ono už ve jméně toho letadla byla otázka, to se jmenovalo jak. Jak 40, to jste ani nevěděli kam a jak doletíte, že? Ten Kovanda tam vešel, sedl si na levou stranu, my logicky všichni na pravou, takže jsme nechtěli letět celou cestu naklonění na levý křídlo. A vešla letuška a když to začalo startovat, rozdávala bombony, protože tenkrát ještě praštilo v uších, dneska už vám nikdo nic nedá. A Ruda snědl asi 15 deka těch bombonů a dostal žízeň. A Franta říká, klid, ona přinese minerálku. Tak přinesla minerálku, opravdu za chvilku ta letuška, on se vypil asi 5 těch minerálek a Franta říká, ty Rudo, kolik máš sebou peněz?
2: Proč?
1: No protože tady je vysokohorská přirážka.
2: Ježmarja, mě s tebou matka dala jenom 20 korun.
1: No tak zkus to ty letušce dát, no uvidíš, no co já vím, třeba to veme.
2: Ty letuško poslouchej, když se bo matka dala jenom 20 korun, tak si to vem, protože oni říkají kluci, že tady je nějaká přirážka, nebo co.
1: Nebuďte zprostej, prosím vás.
2: Ne, no kluci říkali, že bude přirážka, já jsem to neviděl.
1: Prosím vás, nechte toho, opravdu nechte, mě nedotírejte, prosím vás.
2: Já si o to nevím, hoďte si 20 korun.
1: A ona utekla a už jsme ji do Karlových Varů neviděli. A byla to škoda, protože byla rozhodně hezčí než Kovanda. Ale my jsme přiletěli do těch Karlových Varů a tam jsme Rudu přeložili do nákladní volhy, protože do menšího auta se nevešel. A přijeli jsme na tu Andělskou horu, kde se to celý natáčelo. Tam už čekal Vladimír Sýs. Teďka uviděl toho Kovandu, který vylezl z té volhy. Díval se na něj takovýma vytřeštěnýma očima. Kovanda se díval na Vladimíra. Teď na sebe chvilku koukali, vyměňovali si ty pohledy, oba dva na nás, na sebe, na nás, na ně, na sebe. A za chvilku říká Vladimír, vy jste mě zkazili celý film.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co ty, Mirečku? Ty myslíš, že se to všechno naučíš?
2: Jo, ale potřebuju ženskou.
1: Jakou ženskou?
2: To je jedno, nedřív se musím hodně milovat a pak se hodně učit. Jak se to tady u vás dělá?
1: No, stejně jako u vás.
2: Ne, já myslím, jak je to jitáte.
1: Jo, ty myslíš, jak je balíme?
2: Jo.
1: No, zamiluješ se, dlouho ji nadbíháš, ona tě nechce a nakonec ji vemeš za ženu.
2: Ale to je program na celé semestr. Něco rychlejšího byste neměli?
1: Máš na mysli něco speciálního, Mirečku?
3: Čau.
2: Čau. Nejradši mám takový, co nosej, prsenky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už se to nepřeju, a tak když jsi přišel pozdě z nebe, tak jde to svilo, kamarádi, ať mu klíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odkdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, ba právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala. Kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té celé vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fátr. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20-letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putiky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že? No, vrátí se domů a živoří dál.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

0: tam. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak nejprve takový... Cože? On se mi do toho vysmrkal. No, přitom ještě nejsou Vánoce ani, kdyby ho to dojalo aspoň. Nejprve takový stromek musíme mít, že ano. Proto nejlépe již v létě jdeme do lesa, že ano, a uřízneme si ostudu, že ano, tedy ostudu taky, protože a hajný, kde se vzal, tu se vzal. Že hajnému, který požaduje pokutu, zacpeme ústa tím, že vytáhneme pohotovostní bankovky, že ano. Bankovky mu necpeme do úst samozřejmě, ovšem po kapsách. Vážení přátelé, proč již v létě jdeme do lesa? Ano, až jednak zima se nás zeptá a pak jsme nevěděli, co máme odpovědět. A za druhý taky stromek, který jsme si uřízli již v létě, že bude připraven na Vánoce pěkný, suchý, holý, nic na něm nebude, takže si nezaděláme dobytek, příbytek jehličím. Stromek Vánoce se nezadržitelně tedy už o tom blíží, že ano, takže nejlépe již tak v září musíme si uvědomit, že stromek, který budeme, nemůžeme během Vánoc, ten stromek se neudrží sám takhle, aby stál takhle nějak, my, že bychom rukou, to by nás bolela celý Vánoce. Musíme se, seženeme si takovej kříž, třeba dřevěný, každému z nás, vážení přátelé. Jak jsme na tomto světě, stačí prostý kříž. Teďka nesmrká, no. Z dubového dřeva, že ano. Do prostředka kříže si vydlábneme, nejprve se nadlábneme, aby jsme měli sílu do dalších akcí. Vydlábneme si do prostředka kříže otvor, že ano. A vezmeme dolní polovinu kmenu... kmenu peňu, jak mám, jak je, pňu, dolní konec stromku, ten tlustej, ořežeme, přátelé, vezmeme si nůž a nožem, ořežeme, asi jako se řeže dětem tuška do školy, že tuha se nám neobjeví.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Konečně se tedy dostáváme i k Cimrmanovu dílu opernímu. Chtěl bych říct několik slov o jeho největším výkonu v této oblasti, o jeho sedmihodinové opeře Panama. Zkomponovat toto mohutné operní dílo, k tomu mu byl příkladem slavný italský skladatel Giuseppe Verdi, který, jak známo, složil k slavnostnímu otevření Suezského průplavu operu Aida. Ovšem, na rozdíl od Verdiho, nechtěl být Cimrman pouze autorem slavnostní zahajovací opery, nýbrž také autorem panamského průplavu samotného. V roce 1894 píše dopis francouzskému inženýru Lesepsovi, který totiž v letech 1879 až 88 začal panamský průplav budovat. Ale jemuž byla vládou Spojených států další účast na tomto projektu odřeknuta. Cimrman počítal najisto s tím, že vedení prací po Lesepsovi převezme. Měl totiž ve Spojených státech řadu vlivných známých, kteří se mu v dopisech často zmiňovali o tom, že se na ně může kdykoliv obrátit, kdyby cokoliv potřeboval. Nemyslete si, že to byli známí jen tak ledajací. Byl to například George Kulikovský, vyhlášený washingtonský cukrář, nebo Jim Hronek, což byl podnikavý obchodní cestující s pánskými vestami ze světoznámého obchodního domu Westinghouse. Pod dojmem těchto známostí se Cimrman tedy rozhodl, že napíše inženýru Lesepsovi dopis. Takže píše. Konečně je to tady. Milý pane inženýre, laiky ponechme v iluzi, že stavba průplavu vyžaduje geniální mozek. My oba přece víme, že nejde o víc než o veliký rigol. Jehož praktickou projekční stránku obstarají dva inženýři s dostatečným množstvím kolíků a s patřičně dlouhou šňůrou. Na tuto práci jsem již domluven s inženýrem Starkem a inženýrem Mikotou. Inženýr Mikota, známý průkopník skautingu, je navíc schopen udělat si kolík v přírodě své pomocí. Oba přátelé se již dohodli, kdo na které straně bude kolíkovat a trénují práci mezi Prahou a Hradcem Králové, jejíž vzdálenost šíři panamské úžiny zhruba odpovídá. Tím je projekt průplavu v podstatě hotov. Opravdovou technickou invenci vyžadují problémy sekundární, totiž ubytování, doprava, strava, hygiena a nářadí 300 tisíc kopáčů, s nimiž pro Panamu počítám. Nářadí jsem rozvrhl takto. 100 tisíc trakařů, 100 tisíc lopat,

0: pásy, takzvané Blumenzonen. Tak tolik z dopisu Jary Cimrova inženýru Lesepsovi. Pokud jde o operní zpracování, tak si tady všimneme jenom poslední dramaticky vypjaté scény. Ocituju vám z obsahu opery. Stavba panamského průplavu je před dokončením. Mexický kopáč Fernández Baraba, předák první pracovní čety, naposledy máchne krumpáčem a vody dvou oceánů se s mohutným zašuměním spojí. Jásot 10 000 pracujících se nese nad kanálem. Jen tak na okraj tato scéna měla být nejmasovějším výjevem v dějinách opery vůbec. Mělo v ní vystoupit 7 000 statistů, nejpilnějších kopáčů. Cimrman právě počítal s tím, že příslib účinkování v opeře pozvedne pracovní morálku, zejména u líných italských čet. Projekt panamského průplavu zaslal Cimrman do Washingtonu a netrpělivě očekával odpověď. Ovšem kancelář Bílého domu mu veškerou dokumentaci vrátila s poukazem na to, že práce na průplavu byly již svěřeny americkému inženýru Goethalsovi. Cimrman americké vládě obratem sděluje, že kromě projektu průplavu zpracoval i slavnostní operu k jeho otevření a že je pro něj už zhola nemožné nahradit ústřední postavu opery Panama, totiž stavitele Cimrmana, nějakým stavitelem jiným. Dokládá to například ukázkami z libreta, tak třeba srovnání rýmů z prvního dějství opery dopadá takto. Tak v původní Cimrmanově verzi se zpívá: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Cimrmane. No, a verze navrhovaná americkou vládou: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Goethalsi. Čili každému je jistě zřejmé, že by to znamenalo úplnou destrukci rýmového aparátu. Avšak americké úřady zůstávají ku podivu k Cimrmanovým vývodům hluché. Marně chodí do Bílého domu cukrář Kulikovský z Indiány. Panamský průplav přece nakonec tedy dokončuje Goethals. Avšak Cimrman uštědřuje vládě USA morální políček. Na sjezdu abiturientů vídeňské reálky prohlašuje, že souhlas k veřejnému provozování opery Panama nikdy nedá. A svůj slib dodržel. A tak zůstává toto olbřímí dílo operní uzavřeno v archivech Březnického zámku a na jeho noty, v nich je zakleto tolik latinskoamerického vzruchu a české zpěvnosti, tiše sedá prach. Děkuji za pozornost.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
2: Kdybyste měl být popraven, jaké by bylo vaše poslední přání?
1: No ale moc to neříkejte, jo, nálas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to náhodou, kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo. To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil? Proč já jsem se naučil? Proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tak. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesloval, on už to viděl, Kopecký et Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zvíře nízkým, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych vám řekl, jak já jsem měl protekci, která se velice silně nevyplatila. Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal láhve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam a oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. Já pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pám, co mám koupit, kupla her, vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh, já pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura, a podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pomno, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla, byla tam úplně jiná sekretářka, já pám, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo? Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mám to štěstí, že na rozdíl od jiných chlapců, kteří vyrůstají v neutěšených poměrech, já patřím do rodiny vyrovnané a spořádané. Kamarádů z rozvrácených rodin je mi líto. Nemají klid k učení. Takový František Čermák se například při dějepisu omlouval, že není připraven, neboť otec s matkou spolu do pozdních hodin zápasili a on musel soucovat. Také Kvído Krump se při češtině omluvil, že nenese úlohu opěnkavě, protože mu tatínek pokreslil písanku karikaturami matky a její matky. Ještě více je mi ale líto dětí, jejichž rodiče jsou rozloučeni. Onehdy přišel Arnoš Bínů na hřiště do půli těla natržen, neboť se jeho rodiče hádali, s kým má jít na procházku, a pak se oni přetahovali. Karel Macák, co bydlí v Činžáku u Kašny, je zase napůl hluchý, jak se u nich doma křičí. To u nás je božský klid. Otec sedí celý týden v hospodě a maminka s panem Vránou jsou v obýváku tak jako myšky. Proto jsem měl ve škole dobrý prospěch a na vánoční besídce jsem byl odměněn brožovanou knihou Dospíváte v muže. Šel jsem se do hostince otci pochlubit, ale řekli mi, že je doma, protože není pivo. Hrklo ve mně napětím a vyrazil jsem k domovu jako šílený. Po 5 letech uvidím zase tatíka v domě. A skutečně, otec seděl v kuchyni za stolem, popíjel černou sedmičku, zatímco babička plakala, že jí bere medicínu. Maminka se tvářila nějak kysele a točila se kolem plotny vaříc pivo. Přišlo mi na mysl, že musím využít otcovy přítomnosti a dát mu vánoční dárek, abych ho nemusel na Štědrý den nosit do výčepu. Také jsem byl zvědav, jakou bude mít otec radost, protože po loňském úspěchu s korblíkem se mu letos koupil ohříváček. Běžel jsem tedy do obýváku a hmátl do prádelníku, kde jsem měl svoje překvapení ukryto. Nahmátl jsem však pouze pana Vránu, který mě kousl do ruky a sykl. Proč se hrabeš v čistém prádle opilců v synku? A snažil se píďalkovitými pohyby zavrtat do utěrek. Zeptal jsem se pana Vrány hlasitě, co dělá obut u nás v prádelní. Nemusíš všechno vědět. Ocekl mi a pak se zeptal, jestli je vidět. Proč se neotážete tatínka? Opáčil jsem pomstichtivě. Vrána vyskočil a pravil. Přišel jsem si vzít ručník, který jsem vám před 4 lety zapůjčil a nechci otce zbytečně upomínat, aby mu to nebylo trapné. Miluji pořádek a proto jsem vyhrkl. Máte-li s tatínkem tahanice o ručník, bude lépe, řeknete-li si to z očí do očí. A vykročil jsem ke kuchyni. O, neruš otce, breptal Vrána. Vlastně ručník ani nepotřebuji. Oschnu cestou. A zmizel kvapně oknem. Vzal jsem ohříváček a šel za otcem, který právě trhal 3. věrtel na naší chmelnici za domem. Dal jsem mu dárek a popřál veselých Vánoc. Otec se mě zeptal, jestli jsem nezblbnul z piva. Začal jsem plakat a šetrně se mu připomenul, že není nikdy doma, tedy ani na Vánoce nejspíš nebude. Já, že nejsem doma, rozčílil se otec, přežvikuje netrpělivě chmel. Protože medicina došla a domácí pivo se teprve chladilo. Pravda, byl jsem teď několik let pryč, ale víte o mně, kde jsem a co dělám. A abys věděl, pokračoval otec, v neděli pojedem na výlet do přírody. Zajásal jsem a běžel oznámit mamince tu radostnou novinu. Když se pivo ochladilo, Sedli jsme si v kuchyni kolem stolu a radili se, kam vyrazíme. Do Třebáně, navrhla maminka, tam jsme ještě nebyli. Ale otec, již nervózní, protože kolem domu přejelo auto ze Sudy, prohlásil. Když se nemůžete dohodnout, pojedeme do Popovic. Prohlédneme si pivovar, ať kluk ví, kam půjde do učení. Maminka cosi namítala, ale otec řekl, mlčet, přijde to lacino, svezeme se autem z hospody. A ze slovy, na zimu přikryjte chmelnici slamou, odešel do restaurantu. Co zbývá ještě dodat? Výlet do Popovic se vydařil. Já viděl své příští pracoviště, otec si přivezl sadbu chmele a maminka se seznámila s jakýmsi panem Vránou, který tam byl také náhodou na exkurzi. Nyní je u nás doma zase ticho a klid. A mně je čím dál tím více líto synků a dcerek z rozvrácených rodin.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Já bych chtěl vzpomenout na jinou historku, která se týkala pana Skácela. My jsme hráli Sofoklovu Antigonu ve Štybicově překladu. Jeden z nejobtížnějších překladů, jaký vůbec existuje. A já hrál postavu Kreonta. 2600 veršů. Na začátku celé té hry jsme seděli otočení zády k publiku, ale už na scéně, a líčili jsme se a připravovali se na začátek. A já jsem udělal to, co herec absolutně nesmí udělat. Já si začal opakovat text a dospěl jsem do 5. verše a dál jsem nevěděl. A teď jsem si říkal, mám jít dolů, mám si to v šatně ještě přeříkat, přečíst nebo co s tím. A teď slyším, jak už kolega zatloukal, říká, přichází Kreont, vládce thébský. Tak říkám, no nic, půjdu, snad to naskočí. Vešel jsem tam, odříkal jsem to do toho 5. verše a tma. Ticho, nic, absolutně. Teď najednou, to je pro herce strašný moment, jo. Ono v podstatě se nic neděje. O co jde? Já bych normálně se uklonil, vstal bych, řekl bych, promiňte, já dneska nevím. Někdy jindy přijďte zase, že? Zastavte se třeba příští týden, já už budu vědět. Dneska to prostě nevyšlo, aby byste odešli a bylo by to všechno v pohodě. Ale ne, v tu chvíli vám prolítne hlavou celý život, loučíte se s příbuznýma, všecko vám to letí, nevíte, co udělat, a roste palma. Ten čas se prostě naddimenzovává na té scéně a v první řadě pan Skácel. A já najednou, on se na každý představení díval takovým zvláštním způsobem, on měl sklopený obočí, on měl po Brežněvovi druhý největší, ale daleko hezčí. A teď najednou vidím, jak to obočí se zvedá, já se upřel do těch jeho zraků a najednou to udělalo lup, to naskočilo a já odříkal 12 úplně nových sofoklových veršů ve Štybicově překladu, který nikdy, ani jeden z těch autorů nikdy nenapsal. Po těch 12 verších jsem se napojil na originál a dokončil jsem. A po představení pan Skácel... Po představení pan Skácel říkal, člověče, vy jste básník. Já říkám, ne, kde pak? No ne, no to byly kvalitativně stejné verše, jak u toho Sofokla. Já to poznám, já říkám, já to ne, vy jste básník, protože kdyby vy jste tam neseděl v té první řadě a já neviděl ty vaše oči, v životě bych to neřekl, v životě by mě to nenapadlo. On říká, vidíte, to je zase námět k úvaze. To je prostě proto, že mi ten mozek málo využíváme. Mějte se a odešli.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.